0: rekla. Kdyby jsi narodil na rovná, tak jak to vlastně děje, jak máš tak věc.
1: Road, difficulty breathing, Cross Street, Havens Road, and Woodland Creek Court. Respond on Met EMS 1-902 hours.